že za jeho slinočkami pozvodila rutka. Dužina ti do rižeci, trava zeleneňka, ja vže ne tvi, ty ne moja, ljubko soludeňka. Oj na lančik do rižečka, na lančik, ne lančik, ani moja milanočka, ani ja milančik.